0: zder.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysí vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Stussy.
1: Tink.
0: Jedna, dva, tři, čtyři, pět a jedna, dva, tři, čtyři, pět a jedna, dva, tři, čtyři.
1: Tink.
0: Jedna, dva, tři, čtyři, pět a jedna, dva, tři, čtyři, pět a jedna, dva, tři, čtyři.
2: Dobré ráno, veď už nespí Jano.

Drumpot. Když seš čahou, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy,

0: Sider.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu a uvidíte.

0: začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

0: Kinder.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
2: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkaj, hned to bude.